0: nad pánem.
1: Ivana Ilgová a Igor Daniš majú občas v radení pozoruhodné slovné spojenia. Dnes je to napríklad kapacitný volant.
2: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
3: Ivanka, vieš ty, kedy sa objavil volant?
4: Keď boli Čaplinovky, Laura Lahardy.
3: Ešte aj pred Frigom na mašine.
4: Á, kamená tvár, Buster Keaton.
3: Na pretekoch Paris-Rouen v roku 1894 ohúril volantom Panhard 4HP Alfreda Vacherona.
4: Predstav si, tak už 132 rokov krútime volantom.
3: No a dnes sú našimi pánmi.
4: Nie my?
3: Čo si? Práve plynulo prechádzame do tvojho školenia.
4: Prečo?
3: Až si budeš kupovať nové auto a povedia ti, že má kapacitný volant.
4: Aby som z toho neodpadla však.
3: Přesne.
5: Kapacitní volant je v principu senzor, je to taková vlastně dečka, která pokrývá celý povrch volantu a slouží k tomu, aby detekovala chování řidiče. Podle toho, jak drží volant, systém vyhodnocuje, zda se tomu řízení správně věnuje.
4: A čo mi to urobí?
3: Vibruje.
4: A čo keď príde voda a šmík, lebo ja sa tam pretláčam s volantom?
3: Že kdo z koho? Vyriešené.
5: Toto nejak nesouvisí s tým kapacitním senzorem, jak v tom volantu, to je systém stability podvozku ESP, se postará o to, aby ke smíku nedošlo.

5.39 v Rádiu Slovensko aj športová téma. 16 finálové boje Slovnaft Cupu mali včera na programe až 9 zápasov, v akcii bolo 6 mužstiev.

0: 3 minúty bude 4 na 7, počúvate Rádio Slovensko. Správna výživa a pohyb sú dôležité v každom veku. S pribúdajúcimi rokmi však ich význam pre zdravie, silu a samostatnosť rastie ešte viac, pokračuje Adrian Tóthezer.
1: Poctivo odpracované roky a odchod na dôchodok. Aktívny život sa však pre seniorov týmto nekončí. Práve naopak, môžu sa starať o svoje zdravie ešte viac. Nutričný terapeut Marek Kšibík.
2: Najprve je dôležité začať jesť pravidelne, to znamená alespoň 3-krát denne, snídanie, oběd, večeře je optimální a v každém tom jídle mít bílkovinu. A pokud se bavíme o bílkovinách, tak to není maso, ale vejce, tvaroh, mléčné výrobky. To je důležité mít opravdu každý den, protože ze studií víme, že to je to, co nám pomáhá držet tu svalovinu.
1: A svaly sú zas dôležité pre pohyb. No ako dodáva odborník na pohybovú terapiu Viktor Oliva, vekom sa svalový aparát mení.
3: Mení sa aj kvalita svalov, to znamená, že sa tam dostávajú tukové častice, čiže infiltruje sa tam tuk a stráca sa aj taká tá kvalita toho svalu a celková ako keby jeho funkcia.
2: Práve proto je dôležité tam ty bílkoviny mít a vlastne konzumovať je trošku ve zvýšené míře, protože i ten metabolismus tráví ty bílkoviny méně. To znamená, že jich méně použije než v tom mladším věku. Tudíž ten příjem je velmi zásadní. Nejde o kvantitu, ne o množství, ale o kvalitu. Aby jsme tam měli opravdu kvalitní zdroje a co nejméně polotovaru nebo hotových jako kupovaných jídel.
1: Zabúdať by však seniory nemali ani na pitný režim.
2: Pokud má senior žízeň, tak už je to vlastně pozdě. Už je dehydratovaný, je dobré mít nějakou láhev sebou, jo? Nějakou půllitrovou, ať už plastovou, skleněnou. Vlastně na tom si krásně můžeme měřit, kolik jsme vypili. A za B, když máme v ruce láhev jako senior, tak usrkáváme a pijeme víc než z nějakého hrníčku.
1: Okrem kvalitnej stravy a pravidelného pitného režimu je důležitý aj pohyb. Viktor Oliva odporúča nebáť sa začať so športom aj vo vyššom veku.
3: Neexistuje žiadna horná veková hranica, za ktorú by sme si už mohli povedať, že pre mňa už to nemá žiadny význam. Človek, aj keď začne vo veľmi vysokom veku sa pravidelne venovať pohybu a aj optimálne teda výživie stravovaniu, tak pre každého človeka aj vo veľmi vysokom veku má toto veľmi veľké benefity a dokáže zvýšiť svalovú silu a fungovanie v každodennom živote.
1: Príkladom toho, že sa to dá, je aj 79-ročná pani Mária.
4: Snažím sa dennodenne cvičiť pol hodinu každé ráno. Potom chodím na silové tréningy dvakrát do týždňa, jedenkrát na jogu. A keby som necvičila, tak ja mám normálne mindraky, že som necvičila.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Aj informačné popoludne máte s Rádiom Slovensko. Fakt je ten, že jeseň sa ešte len chytá žezla a už spomenieme zimu. Pretože preteky historických vozidiel 500 km slovenských, ktoré sa konajú v lete, poznáte. No a organizátori sa chystajú aj na zimnú edíciu, ktorá bude na cestách pod Tatrami, ale až koncom januára budúceho roka. Majitelia pokladov na cestách sa už teda môžu hlásiť. Ľuboš Kasala oslovil hlavného organizátora Šimona Húlku.
1: Byl to takový vývoj po těch 6 letech, kdy jsme si řekli, kdy děláme letní rally, že je potřeba pro ty historické auta a ty majitele těch historických autech uspořádat něco i v zimě. A samozřejmě Slovensko má tu výhodu, že má vysoké Tatry, a když už zimní rally a historické auta, tak je samozřejmě začlenit do Vysokých Tater, kde tuto zimní edici uspořádáme koncem januára.
2: Spýtam sa tak naozaj laicky, nebude to problém pre niektoré historické vozidlá, pretože je zvykom, že veteráni sú väčšinou v zime zagarážované a čakajú na svoju hlavnú letnú sezónu, ale vy ich teraz vytiahnete na štrk, na ľad.
1: Já jsem si myslel, že to bude problém, ale když jsem pak slyšel ohlas od lidí, kde jsme se o tom bavili, že teda 500 km Winter Edition uspořádáme, tak oni řekli, že samozřejmě. A mám spoustu fotek z dob minulé, ze 30. let, kdy vidím na ulici zasněžené auta, zasněžené pro nás už veterány, tenkrát to byly normální auta, tak jsem si řekl, že ty auta jezdily v zimě. Tak proč jim neudělat rally jízdu ve Vysokých Tatrách koncem januára? Obrovský ohlas to má. Už máme venku přihlášky a už se nám plní startovní pole a já jsem překvapený, že se tam hlásí auta ze 30. let.
2: Štartové pole bude aj vzhľadom na to, že ide o zimnú edíciu, tak bude obmedzené na 40 vozidiel. Čo všetko sa už prihlásilo?
1: Určite uvidíme Bugatky závodní, tudíž 35, 37. Uvidíme nádherný vůz Invicta, což je závodní vůz z Velké Británie. A mám radosť, že sme sa opäť domluvili, že bude i součástí kategórie autasnu z plagátu, tudíž ikonické vozy. Za mě osobně se nejvíc těším za tovární tým Martini Racing, kdy na trať se vydá Lancia Delta Integrale HF ve speciální úpravě Martini Racing a bude doprovázena i servisním vozem, což bude Volkswagen T1 v barvách servisu Martini Racing. Takže si myslím, že všichni si přijdou na své. A pro mě vidět Bugatti na sněhu a na ledu a doprovázenou pak ještě stíhanou Lancia Delta Integrale je neskutečně splněný sen.
2: Aké počasí by bolo, nazvem to, ideálne pre toto podujatie, pretože predsa len globálne oteplovanie funguje aj na Slovensku. 500 kilometrov Winter Edition 2027 bude síce na konci januára. Ste pripravení aj na rôzne alternatívy, čo sa počasia týka?
1: Pro mňa nejúžasnejší počasí by bolo, kdyby mrzlo a ešte k tomu padal sníh, aby to bolo opravdu zajímavé, ale spokojíme sa samozrejme i se sněhem, ledem a sluníčkem a ja nepředpokládám, že by koncem januára ve Vysokých Tatrách nebyl sníh nebo nemrzlo, ale samozřejmě jsme připraveni na alternativu, že sníh nebude a proto další partner nám slíbil, že nám pomůže ten sníh aspoň udělat na tom zamrzlém okruhu na Štrbském plesu. Tak já věřím, že všechno dobře dopadne a jak diváci, tak i účastníci si užijou zimního počasí, ledu, sněhu a kdyby sněžilo, tak by to bylo ještě lepší, protože vidět zasněženou Bugatku, jak se prodírá silnicema, je něco úžasného.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záknutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Tento hit vydržal 7 týždňov na čele amerického Billboard Hot 100. Taylor Swift, tak ako prvá žena, vystriedala sama seba po Shake It Off. K tomu prišli 3 nominácie na Grammy, vrátane nahrávky aj piesne roka, cena American Music Awards za piesne roka, 2 sošky MTV Video Music Awards a 320. miesto v rebríčku Rolling Stone 500 najlepších piesní všetkých čias. Od Taylor Swift sme si hrali Blank Space. Výživa a pohyb zohrávajú dôležitú úlohu v každom veku, s pribúdajúcimi rokmi však ich význam pre zdravie, silu a samostatnosť ešte viac rastie. Téme sa venoval Adrián Todhezere.
1: Poctivo odpracované roky a odchod na dôchodok. Aktívny život sa však pre seniorov týmto nekončí. Práve naopak, môžu sa starať o svoje zdravie ešte viac. Nutričný terapeut Marek Kšibík.
2: Najprve je dôležité začať jíst pravidelne, to znamená alespoň 3-krát denne. Snídanie, obed, večer je optimální a v každém tom jídle mít bílkovinu. A pokud se bavíme o bílkovinách, tak to není jen maso, ale vejce, tvaroh, mléčné výrobky. To je důležité mít opravdu každý den, protože ze studií víme, že to je to, co nám pomáha držet tú svalovinu.
1: A svaly sú zas dôležité pre pohyb. No ako dodáva odborník na pohybovú terapiu Viktor Oliva, vekom sa svalový aparát mení.
3: Mení sa aj kvalita svalov. To znamená, že sa tam dostávajú tukové častice, čiže infiltruje sa tam tuk a stráca sa aj taká tá kvalita toho svalu a celková ako keby jeho funkcia.
2: Práve proto je dôležité tam ty bílkoviny mít a vlastne konzumovať je trošku ve zvýšené míře, protože i ten metabolismus tráví ty bílkoviny méně. To znamená, že jich méně použije než v tom mladším věku. Tudíž ten příjem je velmi zásadní. Nejde o kvantitu, ne o množství, ale o kvalitu. Aby jsme tam měli opravdu kvalitní zdroje a co nejméně polotovaru nebo hotových jako kupovaných jídel.
1: Zabúdať by však seniory nemali ani na pitný režim.
2: Pokud má senior žízeň, tak už je to vlastně pozdě. Už je dehydratovaný, je dobré mít nějakou láhev s sebou, jo? Nějakou půl litrovou, ať už plastovou, skleněnou. A vlastně na tom si krásně můžeme měřit, kolik jsme vypili. A za B, když máme v ruce láhev jako senior, tak usrkáváme a pijeme víc než z nějakého hrníčku.
1: Okrem kvalitnej stravy a pravidelného pitného režimu je důležitý aj pohyb. Viktor Oliva odporúča nebáť sa začať so športom aj vo vyššom veku.
3: Neexistuje žiadna horná veková hranica, za ktorú by sme si už mohli povedať, že pre mňa už to nemá žiadny význam. Človek, aj keď začne vo veľmi vysokom veku sa pravidelne venovať pohybu a aj optimálne teda výžive, stravovaniu, tak pre každého človeka aj vo veľmi vysokom veku má toto veľmi veľké benefity a dokáže zvýšiť svalovú silu a fungovanie v každodennom živote.
1: Príkladom toho, že sa to dá, je aj 79-ročná pani Mária.
4: Snažím sa dennodenne cvičiť pol hodinu každé ráno. Potom chodím na silové tréningy 2-krát do týždňa, 1-krát na jogu a keby som necvičila, tak ja mám normálne mindraky, že som necvičila.
5: Rádio Slovensko.

0: výživa a pohyb zohrávajú dôležitú úlohu v každom veku. S pribúdajúcimi rokmi však ich význam pre zdravie, silu a samostatnosť ešte viac rastie. Téme sa venoval Adrián Todt-Hezere.
1: Poctivo odpracované roky a odchod na dôchodok. Aktívny život sa však pre seniorov týmto nekončí. Práve naopak, môžu sa starať o svoje zdravie ešte viac. Nutričný terapeut Marek Kšibík.
2: Najprve je dôležité začať jíst pravidelne. To znamená alespoň 3x denne, snídaně, oběd, večeře je optimální a v každém tom jídle mít bílkovinu. A pokud se bavíme o bílkovinách, tak to není jenom maso, ale vejce, tvaroh, mléčné výrobky. To je důležité mít opravdu každý den, protože ze studií víme, že to je to, co nám pomáha držet tu svalovinu.
1: A svaly sú zas dôležité pre pohyb. No ako dodáva odborník na pohybovú terapiu Viktor Oliva, vekom sa svalový aparát mení.
3: Mení sa aj kvalita svalov. To znamená, že sa tam dostávajú tukové častice, čiže infiltruje sa tam tuk a stráca sa aj taká tá kvalita toho svalu a celková ako keby jeho funkcia.
2: Práve proto je dôležité tam ty bílkoviny mít a vlastne konzumovať je trošku ve zvýšené míře, protože i ten metabolizmus tráví ty bílkoviny méně. To znamená, že jich méně použije než v tom mladším věku. Tudíž ten příjem je velmi zásadní. Nejde o kvantitu, ne o množství, ale o kvalitu. Aby jsme tam měli opravdu kvalitní zdroje a co nejméně polotovaru nebo hotových jako kupovaných jídel.
1: Zabúdať by však seniory nemali ani na pitný režim.
2: Pokud má senior žízeň, tak už je to vlastně pozdě. Už je dehydratovaný, je dobré mít nějakou láhev s sebou, jo? Nějakou půl litrovou, ať už plastovou, skleněnou. Vlastně na tom si krásně můžeme měřit, kolik jsme vypili. A za B, když máme v ruce láhev jako senior, tak usrkáváme a pijeme víc než z nějakého hrníčku.
1: Okrem kvalitnej stravy a pravidelného pitného režimu je důležitý aj pohyb. Viktor Oliva odporúča nebáť sa začať so športom aj vo vyššom veku.
3: Neexistuje žiadna horná veková hranica, za ktorú by sme si už mohli povedať, že pre mňa už to nemá žiadny význam. Človek, aj keď začne vo veľmi vysokom veku sa pravidelne venovať pohybu a aj optimálne teda výžive stravovaniu, tak pre každého človeka aj vo veľmi vysokom veku má toto veľmi veľké benefity a dokáže zvýšiť svalovú silu a fungovanie v každodennom živote.
1: Príkladom toho, že sa to dá, je aj 79-ročná pani Mária.
4: Snažím sa dennodenne cvičiť pol hodinu každé ráno. Potom chodím na silové tréningy 2x do týždňa, 1x na jogu. A keby som necvičila, tak ja mám normálne mindraky, že som necvičila.
5: Počúvate Rádio